0: Iba kúsok za našimi hranicami, z druhej strany Bielých Karpát, sa nedávno krstil nový dychovkový album. My si z neho samozrejme budeme aj čosi hrať, ale najskôr vám ponúkneme rozhovor s našim kamarátom a moderátorom podujatia na Březovej s Jiřím Kokmotosom.
1: Jiříčku, my sa s tebou trošku tak na diaľku spájame, najmä preto, že sme sa dozvedeli veľmi príjemnú informáciu, že ty si bol na jednej fantastickej akcii, ktorá bola spojená s uvedením nového albumu dychovej hudby Březoviané. Tak prvá zásadná otázka, jaké to bylo?
2: Bylo to bezvadné. Musím říct, že pro mě to byla jedna z akcí roku a myslím si, že v tomhle můžu docela hodnotit, protože pracuju snad každý víkend v roce a nikdy i na dvou, třech akcích za den, takže těch akcí je několik desítek za celý rok, které můžu takhle porovnat. A Březoviané na tom pracovali už hodně dlouho dopředu, na té akci. Manželky napekly, vinaři přijeli z celé Moravy, lidé, přátelé, kamarádi ze všech možných koutů, byla tam návštěva z Polska, prostě mrak lidí, dali do toho energii a bylo to ohromně poznat. Ta akce měla fakt tak jakoby pozitivní nádech a jak si z Moravy přijeli tam ze všech koutů, byli tam Valaši, z jižní Moravy přijeli lidé a tak dál, takže opravdu to mělo takový skvělý náboj, moc dobře se tam dělalo a musím říct, že když bych to řekl hezky česky, dlouho jsem se tak hezky nezamoderoval jako tam.
1: Tak to je skvelé. Skúsme si priblížiť, kto okrem domácej kapely, ktorá teda bola hrdá na dielko, ktoré sa jej podarilo, si tam ešte zahral, koho si tam ty postretal z tej muzikantskej kompánie?
2: Pro mňa nejmilejší překvapení, byla tam Tufaranka, tak to je pro mňa takový srdečný, ale myslím si, že i teda jako reálne jeden z topů moravské dechovky, protože to je dneska kapela, která je na výsluní, skvěle jim to hraje. Myslím si, že Jendovi Bílkovi, kapelníkovi, se daří držet v té kapele taková ta dobrá nálada. Je tam spousta skvělých muzikantů i mých kamarádů, všechno jsou to takový jako vtipálce, ať už je to tubista David Křížek, nebo křídlovák David Polák, Jenda Král, skvělý doprovodák, prostě mrak bezvadných lidí, můžu pomenovat celou kapelu, včetně zpěvaček, že jo, a tak dál. Tak Tufaranka je samozřejmě jako top, o tom se bavit nemusíme. Ale pro mě výborné překvapení teda byla dechová hudba Sůčanka z Dolné Suče, což je kapela, která funguje vlastně poměrně krátce, i když ona tuším, že v Dolné Suči navazovala na tradici jedné bývalé kapely, ale v tom si teda nejsem zase až tak jistý, ale nějak tak to bylo a funguje od roku 2024. Jsou to mladá děcka pod vedením kapelníka Kristiána Volocha a byli teda výborní. Oni otevírali celou tu přehlídku festivalovou nebo tady to odpolední setkání těch čtyř kapel a byli fakt super. Mají taky výborné zpěváky, zpěvačky. Co mě potěšilo, já jsem se toho trošku bál, nebo vždycky se trošku bojím takových těch jakoby předělávek moderních věcí do dechovky, protože co si budeme, ne vždycky to vyjde. A oni měli předělávku známé písničky. Teď nevím, jestli se to jmenuje Fero nebo Kamarád Fero od Elánu. To znáte určitě, ne?
1: Ano, ano, ano.
2: Tak to jsem se trošku bál, jak to dopadne. A bylo to skvělý. Teda fakt pecka. Jako, musím říct, že tohle, jestli budete mít někde možnost vidět, jestli bude Sůčanka někde hrát, jakože hrají na poměrně dost akcí, tak když budete mít možnost, řekněte jim, že chcete Fera od Elánu a to je teda fakt tecka, to tam všichni normálně prostě jásali a toto byla první kapela, která to otevírala, to víte, vždycky ty začátky jsou takové, než se to publikum trošku takzvaně rozehřeje, tak tady byli všichni rozparáděni díky Sůčance, teda fakt jakože velmi a bylo to bezvadné.
0: Vzpomenul si Sůčanku, vzpomenul si Tufaranku, ale ještě tam teda byla kapela, o které to bylo nejvíc, a sice Březoviané. No a Lanžočané a tyto dvě bandy mají na kraji toho istého umeleckého vedúceho, je to tak?
2: Je to tak, Milan Prajka vede jak dechovou hudbu Lanžočané, což je vlastně taková jako jeho domácí kapela, plus samozřejmě teď Březoviany. Březovianům posledních týdnech dával velkou přednost, protože teď právě dělali tady tuhletu akci, zároveň točili CDčko, takže se jim hodně věnoval. Musím říct, že teda z té kapely vymlátil neuvěřitelné věci, že Březoviané fakt hráli skvěle. Měli výběr od různých autorů, moravských, českých i vlastně slovenských, nějaké věci, které měly vysloveně jakoby aktuální. A všechno to bylo z toho jejich CDčka, které má tuším 12 nebo 14 tracků. To CDčko se jmenuje Moje Březová a je to vlastně Valčík, který napsal Miloš Procházka a Mira Končitík. Mira Končitík je takový, bych řekl, nestor z Bílých Karpat, strašně fajn borec. Miloš Procházka je legendární autor, bych řekl, dneska asi jeden z takových nejplodnějších a nejhranějších moravské dechovky. Je jak taky výborný pedagog na základní umělecké škole v Kyjově. Tak napsal tady ten Valčík Moje Březová a to teda byla taky taková jako velmi dojemná akce, protože klukům se podařilo natočit vlastně dronové záběry Březové. A k tomu hrál tady ten Valčík. Přátelé, teda tam jedno oko nezůstalo suché. Já teda nejsem v Březovian a v Březově jsem byl asi po druhé nebo po třetí v životě, takže mě nikdo nemůže vinit z nějaké nostalgie, ale to teda sedlo, jak my říkáme, jak prdel na hrnec, to tak všechno sedlo, že teda i mě to dojalo. To byla fakt jako pecka, to měl krásně udělané. No a potom Lanžočané, což je deková hudba vlastně, která bych řekl zachránila, nebo zachraňuje čest Lanžotu. Lanžot mám moc rád. V Lanžotě je muzikant každý, kdo má pusu, ale bohužel vlastně se tam ta tradice těch dechových hudeb tak trošku jakoby rozdrobila, když to tak řeknu. Byla dechová hudba Lanžočanka dlouhou dobu, která byla velmi výrazná tady na Moravě, troufnu si říct i vlastně na Slovensku. Ale bohužel pánové už prostě zestárli a ta muzika už vlastně jak kdyby skončila. A vlastně v Lanžotě, což je taková jakoby meka, bych řekl, moravské dechovky a lidové písničky, žádná kapela nebyla. Takže vlastně Milan Prajka to tam teď vlastně nějakým způsobem, bych řekl, zachránil, dal to dohromady. Jsou tam skvělí muzikanti, je tam jeho brácha, mrak dalších lidí, takže dechová hudba Lanžočané je na velmi vysoké úrovni. Hrají hodně věci podlužácké, takže je to samozřejmě takové spíš jako pomalejší tempíčko, ale myslím si, že to lidem vyhovovalo. Každopádně i Lanžočané skvěle teda publikum pobavili, takže to bylo bezvadné.
1: Tak taky to obsažný report z krstu CDčka dechové hudby Březoviané som sama ani nečakala. Jirko, veľmi pekne ďakujeme. Sme radi, že sme ťa tam mali, lebo sami by sme to takto kvetná to hádam ani neopísali.
2: Ja som nevedel, kolik mám času, tak som to tak ako vykládal, jak mi púsa narostla. Každopádne teda díky za možnosť i vašim poslucháčom rík i tady o tom novém CDčku Moje Březová, ktoré fakt stojí za to.
1: Ďakujeme veľmi pekne a budeme sa tešiť na osobné stretnutie niekde, niekedy pri dobrej dýchovke. Maj sa pekne.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Bolo 13 hodín.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria. Textař, básnik, dramatik, zpěvák, herec, výtvarník a především jedna z nejvýraznějších osobností české kultury posledních desetiletí. Jiří Suchý oslavil 1. října 95. narozeniny. Jeho jméno je už více než 60 let neodmyslitelně spojeno s divadlem Semafor, ale jeho tvorba sahá daleko za jeho jeviště. Napsal stovky písňových textů, věnoval se filmu, literatuře i výtvarnému umění a ovlivnil několik generací českých umělců. U příležitosti jeho životního jubila sáhneme do rozhlasového archivu a připomeneme si pořad Milana Markoviče z roku 1984, jehož hostem byl právě Jiří Suchý. U poslechu českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

0: to rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
1: To už se stává.
0: Bude to tím,

0: Když se řekne Jiří Suchý, téměř automaticky se nám vybaví semafor. Divadlo, které v roce 1959 založil společně s Jiřím Šlitrem. Jeho název vznikl ze slov sedm malých forem a odkazoval k záměru spojovat hudbu, divadlo, poezii i další druhy umění. Semafor se záhy stal jedním z center české kulturní scény a zároveň místem, kde dostávali prostor nové talenty. A seznam těch, kteří jeho jevištěm prošli, je dnes opravdu mimořádný.
1: U vás se například hovorí, že máte nos na talenty.
2: No to se říká.
1: A to si to vysvětlujete? Alebo ako si k takému nosu prišli?
2: No, to ja vám nevím. Ja som ho proste...
1: To ste zdedili, ale...
2: Ja som ho asi zdedil, nebo nevím, proste mne sa udelal bez mýho vedomí a bez mýho přičinení a zřejmě, já, i když to možná zní teď trochu chvástavě, tak ja musím přiznat, že ten nos na talenty mám, poněvadž z těch lidí, kteří se k nám hlásí ke konkurzu a kterých jsou stovky za těch 18 let existence semaforu, ne-li tisíce, tak se mi podařilo vyhmátnout několik a téměř ze všech nakonec něco bylo.
1: No možná na vás chceme veľa, ale kebyste tak zkusili sehnout do paměti a vymenovat těch známejších, kteří vďaka vášmu nosu na talenty se stali známými.
2: No tak jestliže to mám vzít chronologicky, tak

0: nebo jako se nosili před časem, černoši to nosívali, takovou obrovskou kouli, jo, takový jako keř to byl.
1: On bratu a fuzi nemal?
0: Ne, to neměl. Měl brejličky takový ze sekaného skla a fousy neměl a měl hlavu, jako, jak říkám, jako takový veliký keř. Dneska by to neudivovalo, ale tenkrát to nikdo jiný nenosil než on. A teďka začal koulet očima a zpívat a hrát na tu kytaru a pak jsem zjistil, že hraje i na basu a
1: banjo
0: a potom taky tvrdil, že hraje na harfu, ale tu jsme žádnou neměli po ruce, to jsme mu museli jenom věřit. No a tak Valdemar Matuška se stal členem naší party nejdřív ve vinárně Reduta. Já jsem totiž nezačínal v divadle, nýbrž v takovým horším podniku jednom, takovým lokále. Dneska je to jako docela slušná.
2: Máme preslávený teraz.
0: No dneska je to preslávený, ano, a slušný, a tenkrát tam snad byly ještě štěnice, nebo co, tenkrát to bylo takový. Totiž ta Reduta byla v době, kdy my jsme tam začali, tak byla jaksi úředně uzavřena, jak pro nevalnou pověst. Ale to prosím, ještě než my jsme tam začali, jo? Ne potom. Potom naopak nám řekli tedy jako amatérům taky, abychom, jestli chceme, tak ať tam něco děláme. No a tam to vlastně všechno začalo. Tak Valdemar Matuška byl první, pak jsme mu sehnali Evu Pilarovou, aby mu nebylo smutno, že jo? To je jak ten hospodin tomu Adamovi vzal žebro. My jsme nevzali žebro, ale vzali jsme prostě první brňačku, která se nám jaksi objevila u konkurzu. No a takže to byly dva první. Pak
2: mladý, talentovaný vtedy.
0: No. Já si vzpomínám, že třeba toho Valdemara Matušku nám ze začátku lidi rozmlouvali, že to snad no prostě nelíbil se jim. A já jsem říkal, počkejte, zvyknete si a tak, a oni si zvykli vám. No a dokonce víc, než zvykli. No. Potom byl u nás třeba Karel Gott, kterýho pamatujeme jako takového zvláštního ušatýho mladíka, který zpíval vždycky jenom v pondělí, když měli zavřeno v kavárně Vltava, normálně měli volný den, tak tam byly takový mimořádný večery a tam zpíval právě amatér Karel Gott. A my jsme s Jirkou Šlitrem se tam šli podívat a pak jsme se rozhodli, že by k nám měl jít a skutečně k nám šel. No a pak jsme mu napsali píseň. My jsme měli nos i na šlágry, abych tak řekl, poněvadž občas jaksi z těch písniček, z toho množství, který jsme chrlili, jsme si řekli, tak tady len to by asi byla ta pravá. A těm vybraným jsme potom věnovali daleko větší péči jejich publicitě a propagaci a skutečně z těch písniček se stalo to, čemu se říká šlágr.
3: Pravici dám si na

0: naschledanou. No tak kromě toho Gorda ještě třeba Naďa Urbánková. To je talent bumerang. Ta se k nám teďka po 7 letech vrátila, když nás byla opustila. A tak jsme zase rádi, poněvadž se nám celkem daří dohromady. To byla ošetřovatelka původně, která k nám přišla ke konkurzu. Dokonce ta nedělala, myslím, ani konkurs původně do divadla, nýbrž do filmu Kdyby tisíc klarinetů, když jsme ho točili. No a...
1: Už jsem si myslel, že jde do vaší závodné ambulancie.
0: Tak jsme ji nějak angažovali a potom jsme si říkali, že by z ní něco mohlo být, a tak šla k nám do divadla. Dlouho se jí nedařilo, několik let tam hrála takový malinký roličky a nevěděli jsme, co s ní. Třeba když jsme hráli 6 žen, tak ona postupně zaskakovala a postupně odehrála všech 6 žen v té hře. To bylo o Jindřichovi 8. No a nakonec se holce poštěstilo. Jitka Molavcová třeba je jeden z talentů, který jsme objevili, je tomu 7 let. To je zase typografka bývalá, ta dělala typografii. A Josef Dvořák, automechanik. My jsme hledali zpravidla takhle ty talenty jako v těch nejrůznějších povoláních. Málo členů divadla skutečně vystudovalo ty příslušné školy. Potom třeba Hana Hegerová byla taky u nás, ale tu jsme už objevili jako začínající úspěšnou zpěvačku v divadle Rokoko, takže k tomu už nebyl třeba nos tak velký. Jo. Miluška Voborníková, Milan Drobný, no ono těch jmen by bylo strašně moc.
1: A zklamal vás už někdy váš nos?
0: Jo, taky jsme občas, ale ten zklamal mě dvojím způsobem. Buď, že jsme jako vzali někoho a po 2 nebo po 3 letech jsme se decentně rozloučili, poněvadž jsme viděli, že to jako není ten případ, v něž jsme doufali. A nebo že jsme jaksi neangažovali někoho, kdo se později ukázal být docela jako talentovaným. Dokonce ve 2 případech jsme se zmejlili totálně. To byl Josef Laufer, který u nás dělal konkurs a nebyl to příliš dobrý a tehdy jsme neodhadli, že v něm něco je, jako že by se dal snad ještě k něčemu. Ale on byl nesmírně cílevědomý a tak se sebe udělal tohleto. A druhý byl Korn, který k nám dělal konkurs a taky se nám moc jaksi nezdál a dneska si velice cením toho, co dělá, a vím, že jako to byla naše chyba, že jsme ho neodhadli. No ale skutečně ono mezi těma stovkama lidí, když musíte během 2 písniček rozhodnout o dalším životě toho dotyčného, ono je to dost těžký.
1: Nerobíte herecké, robíte len zpěvácké zkoušky?
0: My děláme jenom zpěvácký, poněvadž zkušenost nám praví, že ten, kdo při písničce se dovede chovat přirozeně trošičku, že jo, a dovede se tak nenuceně přirozeně pohybovat, tak ten je schopen méně nebo více, ale vždycky zvládnout i tu hereckou stránku. Třeba když je výborný zpěvák, tak nemusí už být vynikající herec, ale stačí, když v té hře příjemně mluví a je mu rozumět a chová se tak nějak přirozeně, nemusí to být herecký výkon. Jako, ale vždycky ty lidi, kteří uměli zpívat a přitom se dobře pohybovat, tak vždycky jsme na ně mohli vsadit, poněvadž, já nevím, třeba i ta Eva Pilarová, která ze začátku byla i trochu monotónní v těch pohybech, tak nakonec sehrála několik rolí na divadle a myslím, že nejenom u nás. Nebo ta Naďa Urbánková, ta dokonce vystupuje v různých divadlech, i na Národním pohostinsky vystupovala. A ta k nám přišla taky jenom na základě toho, že měla hlas a takový nějaký příjemný chování. Třeba můj kamarád Jiří Mincl, ten má takovou metodu, že když přijímá herce, ale hlavně herečky vlastně. U herců to nevyžaduje, poněvadž by to bylo takový divný, ale u hereček baví se a najednou říká, vyplázněte na mě jazyk. A sleduje, jak se ta dotyčná zachová. A říká, že v okamžiku, kdy začne se culit a říká, ale prosím vás, a tak, že je to v háji. A zase naopak, když udělá a vyplázne na něj suverénně jazyk, tak cítí, že má tu zdravou jako drzost a říká, podle tohohle ne tedy na 100%, ale přibližně poznám, kdo asi vůbec je schopnej potom před tou kamerou udělat to, co po něm chci a kdo má zábrany.
2: Posloucháte český magazín věnovaný Jiřímu Suchému. Semafor se během několika let proměnil z malé pražské scény v kulturní fenomén. Výraznou roli v tom sehrála autorská dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Suchý přinášel především texty, Šlitr melodie a společně také vystupovali na jevišti. Jejich tvorba byla hravá, poetická, někdy absurdní a přitom srozumitelná širokému publiku. Z jejich spolupráce vzešly desítky písní i řada divadelních představení.
3: U vás v divadle boli a sú veľmi slávne mená. V podstate celá tá spevácka špička prešla semaforom. Ja neviem, vezmeme si Gota, Matúšku, Pilarovú, Hegerovú, Filipovská, Molavcová. To zrejme muselo tešiť táto koncentrácia takýchto osobností človeka, ale zrejme s tým boli spojené nejaké problémy. Ako ste riešili nejaké také krízové stavy?
0: No, problémy byly pochopitelně, to je, jeden problém byl třeba, že u nás jsou herci velice špatně placení. Jako vůbec myslím, v Československu jsou dost špatně placení a v semaforu byli zvlášť. Prostě my máme takový stropy, který třeba u nás, kdybych to vzal, jako kdybych vzal tu terminologii divadelní, tak solista má.
3: Na kolko má ten Matuška například vtedy?
0: No Matuška, když k nám, když u nás byl, tak měl 1100 měsíčně hrubého a poněvadž měl, platil alimenty, tak dostával minimum existenční 600 korun za měsíc. Jo? No ale prostě u nás, dneska je to trochu lepší samozřejmě, ale stejně jako solista je u nás placený jako v Teplicích člen sboru, jsme zjistili. No, u nás, když vezmeme někoho, kdo není ze školy, kdo není absolvent umělecké školy, DAMU anebo konzervatoře, tak jeho nástupní plat je 700 korun. A my jsme měli vždycky tu ctižádost brát lidi mimo, ty z ulice, jak tomu říkám, že? Poněvadž oni ty, v té škole, ta umělecká škola, to školství je u nás trošku někde jinde, než to potřebujeme my, že jo? A takže když jsme vzali někoho ze školy, taky jsme vzali a bereme, teď zvlášť, poněvadž jsme vlastně k tomu trošičku nuceni, poněvadž za těch 700 korun k nám nikdo nepůjde.
3: Čím uhádnem, co chcete povedat, že zřejmě si jich sem tam museli odúčat, aj vole.
0: Ano, odúčovat, přesně tak. Vždycky nám to rok, někdy dva, někdy tři trvalo, než se zbavili těch manýr, který známe z těch oblastních divadel běžných, že jo, a který oni měli jako vštípený. Takže to trvalo vždycky nějaký čas. Takže my jsme brali radši ty z té ulice, no ale za těch 700 hrubého. Hrubého, to nikdo nechtěl jít, že jo. Když bylo to na rok jako zkušební plat a druhý plat, za druhý rok už mohl dostat 1100. No ale z těch 1100 se to potom velice pomalu zvedalo. Za dva roky dostalo 50 korun víc nebo tak, že jo. Takže
3: to ještě ta televize tak nefičala velmi, že by se tam dalo privyrábat.
0: No, ale to jako je do dneška, že jo, takhle pořád. Takže potom samozřejmě, když je absolvent školy, tak u nás dostane 1500 nástupní plat, který mu několik let jako je zmrazený na tomhle tom a pak to zase po těch 50 korunkách nahoru, no.
3: Takže to jste mali zřejmě městami aj problémy, jako udržet ten soubor po kope. Takže, co jste pro to robili?
0: No takže problémy tady s tím byly a pochopitelně, že jakmile někdo dostal jméno, když začal být slavnější, tak okamžitě dostával nabídky, které byly daleko, daleko výhodnější než ta práce v divadle, že jo, takže televize, film, rozhlas, všichni jako si je snažili získat, takže na divadelní práci měli čím dát jim méně času. No a pak přišli na to, že když si udělají svůj vlastní program a jezdí přes nějakou agenturu, takže já nevím, řekněme, má 600 korun za vystoupení a zásadně se jezdí, že se hraje odpoledne a večer, takže za ten den dostane 1200. A u nás, když se ten plat rozdělí na počet představení, když to dělíme počtem, tak má za to představení třeba 200. Takže každý měsíc, každý den vlastně v Semaforu doplácel ten dotyčnej 1000 korun na lásku k divadlu.
3: No a k tomu, okrem vás teda, boli aj takí, ktorí dali prednosť menu divadlu a divadlu ako takému, trebárs, neviem, či u vás taký bol, ale kolektívnemu divadlu, životu v divadle, bo mimo divadle.
0: Byli takoví, ale bylo ich dosť málo. Byli takoví, ktorí sa třeba s tým divadlem rozloučili z těchhletěch důvodů, jak říkám, poněvadž to byl pro ně příliš velký luxus platit 1000 korun denně za to, že si smím zahrát v Semaforu. No tak, takže někteří si to prostě nemohli dovolit, ale takže byly takový případy, Vysnaďa Urbánková, která to udělala, no ale nebo Eva Pilarová taky a tak, a který se po 2-3 letech zase vrátili do toho divadla a zase odešli a třeba se vrátili ještě po třetí, prostě zápasili, nakonec odešli definitivně, ale bylo vidět, že to nebylo pro ně přímo lehký, že jo. Miluška Voborníková teďka hraje Ušimka, zase taky odešla a prostě, že ty lidi, někteří lidi prostě se rádi, tedy i připlatí na to, aby v tom Semaforu mohli hrát. Jitka Molavcová a to je u nás dodnes, že jo?
4: Kdo chce, abych zpíval, ať zvedne ruku. Nikdo?

Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana vyšla

0: Ak to nie je príliš intimná otázka, ako žije napríklad, existuje taký, čo som už naznačil, kolektívny život súboru mimo divadelnej činnosti?
1: Ani moc ne, bych tak řekl pravdu.
0: Či sa tým dá utužiť, povedzme, ten vzťah, tá náležitosť k divadlu?
1: Prakticky ne, poněvadž každý tím, když zkoušíme spolu a hrajeme, jezdíme na zájezdy, tak tím se to tak vyčerpá, tak nikdo už nemá touhu ve volným čase, kterýho je poměrně málo, tak se ještě scházet nebo tak, takže prakticky neexistuje.
0: Nestalo se, že byste trávili spolu dovolenku alebo někam na Silvestra išli všetci?
1: Ne. Určitě není ani zájem těch lidí o to, poněvadž, jak říkám, každý jako třeba té rodině nebo těm tomu svýmu soukromí má tak málo času se věnovat, že prostě se věnuje veškerý volný čas a pouze o premiéře, že je vždycky oslava premiéry, tak to je jediná taková společná akce, kdy se trvá se tam do 2-3 hodin a pak se rozejdeme, ale to je opravdu jaksi jediný.
0: Tak
1: no, ty zájezdy samozřejmě, ty jsou takový, ty, že jo, ty ten kolektiv trošičku přece jenom stmelujou, poněvadž najednou jsou v cizím městě, že jo, třeba 2-3 dny, takže courají spolu po městě, tu jdou na oběd, vznikají takzvaná zájezdová manželství, že jo, a tak no ale přijede se do Prahy a rozejdou se každý zase domů a tím to hasne, do divadla si jdou odpracovat to, co je třeba, co se musí. Já nevěřím už na takový ty, když jsme začínali, tak jsem měl takový ideální představy takovýho fantastického kolektivu, který bude chtít dělat jenom to divadlo a tak nějak. No ne, to nejde.
0: A to nebylo zpočátku, ne?
1: Jo, no tak pár měsíců to vydrží, ale to s tím se nedá vydržet 25 let.
0: Ještě keď mimo semaforu teda, já nevím, na zábradě, alebo keď jste si to zriadovali.
1: Když se usiluje o to, třeba aby se to divadlo rozjelo, nebo když se rozjede a teďka, aby si získalo jméno a prostě jsou všichni opitý tím prvním úspěchem a teďka si to chtějí udržet novou, vědějí, že ta nová věc musí být lepší než ta první, ze kterou vyrazili. Tak to je ještě takovej impuls. No ale pak to zapadne do určitého stereotypu, zvlášť u divadel, jako jsou naše, když se hraje jedna hra 200x, 300x, 500x, jo. Tak to je jako, co tam se najednou chodí jako do továrny, jo. Já vím podle sebe, já kolikrát jdu s takovým sebezapřením do toho divadla na tu scénu, poněvadž tak se mě nechce, no prostě je to najednou, je to práce.
0: Ale zřejmě se to trošku změní ten pocit, keď na tu scénu vyjdete a uvidíte těch lidí.
1: Ano, jo, to je, když se přijde na scénu, tak samozřejmě někdy jsou takový, je takový publikum, se sejde, že člověk otráví ještě víc, jo, ale to je spíš výjimka. Většinou jako je to publikum, člověk cítí, jak je to pro ně zážitek, jak čekají, co jim poskytneme a pak najednou všechny tyhle ty pocity jdou stranou a jako představení na psíše člověka udělá své.
0: No. Mali ste niekedy taký dojem, že nerozumiete sám sebe, trebárs? Že sa v sebe nevyznáte? Boli aj také nejaké krízové stavy?
1: Tenhle ten dojem mývam vždycky, jak si, abych tak řekl, ex post. Že já vždycky, já mám pořád dojem, že se v sobě vyznám, že jsem na výši situace a tak. No a třeba po letech najednou zjistím, že jsem tenkrát vůbec nebyl na výši situace, že jsem si to jenom myslel. Čili já takhle, poněvadž občas si člověk dělá rozbory té své minulosti a toho, co udělal. Ne, že bych jako si to naplánoval a řekl, teď si udělám rozbor, jak to, ale já nevím, třeba jsem na zájezdě a teďka najednou přijde na něco řeč, anebo jsem tady třeba sám a teď si začnu vzpomínat, jak ono to tenkrát bylo a chtě nechtě, najednou mě z toho vznikne analýza. A to bývám k sobě velice kritický a vidím naprosto přesně chyby, kterých jsem se dopustil a mám někdy na sebe veliký vztek.
2: Malá babeta šla do světa a krk za to dá. Že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší. A že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat. Jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

hrozou má bled. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Semaforské písně přitom nezůstaly jen součástí divadelních představení. Postupně se dostávaly do rozhlasu, na gramofonové desky i do filmu. Pramínek vlasů, Včera neděle byla, Tereza nebo třeba Klokočí znalo publikum napříč Československem. Mnohé přežily dobu svého vzniku a zpívají se dodnes. A právě schopnost spojit jednoduchou melodii s hravým, vtipným, ale někdy i překvapivě melancholickým textem se stala jedním z poznávacích znamení suchého tvorby.
1: Nehovorili sme napríklad, ako sa vyvíja taký humor v hudbe. To je dosť taká vzácná vec, vzácný úkaz. Z vašich čias sa dokonca podarilo sklúbiť tento humor s veľmi zaujímavou poéziou, poetikou. Dneska to ako si chýba. Prečo je to?
2: No, ja mám pocit, že ono to zase tak nechýba úplne, poniaľ třeba svého času rozpoutal dosť veľký humor Ivan Mládek. Jo.
1: Trošku nebo... z iného vrecka to bylo.
2: Ono, kdyby to bylo z mýho vrecka, tak bych si to asi nenechal líbit. Zase to je jasný, že každý musí si najít nějakou... Nebo u nás existuje taková dvojice Dědeček a Burián, jestli ano. Je znáte, že jo, tak ty mají taky písničky, které mají... Ty jsou, bych řekl, nám trochu příbuznější. Takže ono to vegetuje. Tenkrát, když my jsme s tím začali se Šlitrem, tak do té doby nic takového nebylo. Poněvadž samozřejmě před válkou byl Voskovec a Werich, tak, ale potom bylo Vákuum, potom písničky byly spíš takový, jako tématika byla krásné černé oči, rudé rety, že jo, měsíc a má nejkrásnější paní a na lodičce a prostě takový ty bláboli.
1: A to byla éra Oldřicha Nového, Rudolfa Cortéze, Jiřího Vašíčka ještě.
2: A dalších. No ale prostě najednou už to zevšednělo. Samozřejmě takový ty špičkový, jmenoval se třeba Oldřicha Novýho, tak ten to dohnal do takové dokonalosti zase, že to bylo pěkný. Až no, ale oposlouchalo se to a pak bylo zapotřebí něco nového a náhodou jsme na to kápli se Šlitrem my. No a stala se z toho tak silná vlna, a poněvadž nic takového předtím nebylo, tak to na sebe upoutalo pozornost a proto jako se z toho stala taková etapa. To možná, že kdyby předtím už bylo, možná, že kdyby před námi byl Mládek a Burián s Dědečkem, tak už bychom nebyli, už by to nebyl takový atak na to vědomí toho národa.
1: A povedzte, zaskočilo vás to trochu? Alebo takto, kedy ste zistili, že sa z toho to stáva, z toho vášho snaženia, alebo z toho vášho divadelníctva, pesničkárstva, z toho vášho koníčka, kedy sa stáva nová, alebo povedzme tomu v normálnom zmysle módna vlna?
2: No, prišlo to, ja neviem, my sme začínali v roce 56, v Redutě, to byla taková vinárna v Praze, tak nenápadně jsme tam začínali, poněvadž ze začátku tam chodili lidi prostě jako do vinárny si zatancovat a já jsem tu a tam jako se opovážil k tomu tanci zaspívat písničku, jenomže ty písničky se lišily od tehdejšího konvenčního zboží, to byly písničky, jedno se jmenovalo třeba Zlomil jsem ruku tetičce, nebo jiný se jmenovalo Docela malý blbý psíček a prostě takový a tu se stal vlastně první takový zázrak a to byl takový první stupínek. A sice, že to publikum, který tam chodilo prostě normálně, jako se chodí do vinárny, tak najednou, my jsme vlastně ten boj s tím publikem vyhráli. Poněvadž takový ty, který to nezajímalo, odpadli a naopak udělali místo těm, kteří tam už nechodili jako jenom do vinárny, ale jako kteří tam chodili si poslechnout ty divné písničky. No a to byl prostě první takový úspěch. A najednou my jsme si neslibovali, že by jak si to vedlo nějakam dál, než až pocať. No ale najednou za námi přišel třeba Karel Vlach, který slyšel, že se tam něco děje a on vždycky jako ho zajímali nové věci a tak přišel, jestli by jednu tu písničku nemohl nahrát. No tak jsme říkali, že jo, a pak jestli mi nemohl nahrát druhou, potom najednou do rádia jsme se dostali. No prostě začalo, úplně se nám to vymklo, abych tak řekl.
1: Nerátali jste s tím, nepočítali jste s tím.
2: No ani ne, no tak bylo to naše takový tajný přání, ale spíš jako jsme byli připraveni na to, že to nedopadne.
1: Ale přišlo to jako si samo, vy jste si nepovedali, tak moment, tak zajtra je, já nevím, 4., tak my začneme tu novou vlnu, že?
2: Ne. To, a my jsme dokonce ani netušili, že to je něco tak moc novýho. My jsme to dělali spíš proto, že to nás to bavilo a bylo to v nás jaksi. Aha. To je asi důležitý. Ono si tohle je jedna z mála věcí, které se nedají naplánovat.
1: A vystihnout to, co lidem chýba například, a co nie je.
2: No, představte si, my, když říkám, že se nedá v téhle oblasti plánovat, tak my jsme ani takhle na to nešli, aby jsme řekli, teď chybí tohle, tak my jaksi tuhle tu mezeru, to vákuum vyplníme. Ne, my jsme, nás tam to nebavilo, to, co se dělalo, a prostě tak jsme si, abych decentně řečeno, blbli sami pro sebe. Jo? A jako ta veřejnost si to vzala. Upřímně řečeno, i Voskovec s Verichem tak začali, že jo? To byla studentská veselice, ta Westpocket Revue, která měla se hrát jednou.
1: Studentský večírok.
2: Ano, potom se hrála 230krát, jo. Ale s tím oni nepočítali, nerátali teda.
1: No ale museli jste se stretnout s nepochopením, neprajníkmi.
2: Jo, no samozřejmě, teď prosím vás, aby ne. No, mě trošičku zaskočilo, poněvadž najednou se kolem nás vytvořila taková síla lidí, kteří tomu fandili, tleskali, chodili tam do té reduty a já jsem dostal takový zkreslený název, že takhle asi se na nás bude dívat celý svět. Jo, mě nenapadlo tenkrát, já jsem byl celkem naivní chlapec, no a všichni mě plácali po zádech a tleskali, a jaký to je krásný a psalo se o tom v novinách. Tak já jsem si myslel, že je to krásný a všichni to mají rádi a mě mají rádi a já mám rád je a všechno bylo takový pěkný. No ale najednou se vyskytli, samozřejmě dneska vidím, že to patří k životu, i lidi, kteří

0: treba medzi takým tým normálnym, priemerným, mladým publikom tiež sa našli takí, ktorým ste nerezali?
1: No, ze začátku ne. Ze začátku ta mládež šla bezvýhradně za námi. Po nějakých letech se vyskytli vždycky takový ty, jako, kteří cítili, že je jaksi, no, že je vhodné, aby se distancovali od toho, co baví všecky, a jako, že jsou nad tím, jako, že jsou dál. Spíš to byla, bych řekl, taková mezi mladýma lidma, spíš taková snobská záležitost, že říkají, šli trasu, to už je pasé, ty byli dobrý a tak. No, ale to byla spíš taková menší skupina, nebo dokonce bych řekl jednotlivci. Jako mládež jako gro vždycky šli s námi.
0: A vyskytla se i okolo divadla Semafor snobárna z také tej druhé strany?
1: Jo, že tam chodili, jako, že to patří k dobrému tónu být v Semaforu a že kdyby tam nebyli, tak nemají ve společnosti o čem mluvit.
0: Ako se to projevuje?
1: No,
0: a tak představení, povedzme.
1: To se projevuje tak, že třeba roztleskávají a rozesmávají se na místech, kde o nich si myslí, že ty ostatní to tak nechápou. Jo, takový ty těžší místa, jo, tak jako se snaží předehnat před ty ostatní, jakože oni už to pochopili, ale já nikdy jsem jaksi nebyl takhle zaujatý proti snobům, poněvadž zaprvé oni mají nos a snobové se vždycky táhnou tam, kde se něco děje. To jsem zjistil, že oni nejdou tam, kde to jako nemá šanci. Takže to je jejich jeden klad, že mají prostě instinkt a že vycítějí, kde se něco děje. A vždycky, když je něco zajímavého, tak se kolem toho vytvoří takový snobský okruh, že, toho publika. Ale druhá věc je, proč tak těm snobům to nezazlívám, poněvadž když já si to tak upřímně přiznám, tak já jsem vlastně začínal taky jako snob. Poněvadž já jsem třeba moderní umění, když vezmu jednak v literatuře nebo v malířství a ve filmu, ve všem, já jsem tomu moc nerozuměl, ale cítil jsem, že je to něco jiného. Jo, já nevím, třeba obraz, který namaloval Miro. Já jsem nechápal, proč je to tak nebo tak, ale nějak se mi to líbilo, že je to jiný. A viděl jsem, že kolem těch obrazů, že na té výstavy, že chodí takový lidi, který se mně líbili a rád bych byl taky takovej nějaký. No, tak jsem taky chodil a taky jsem kejval u těch obrazů. Jako, tohle je dobrý, no. Prostě vyloženě jsem začínal jako snob. Jenomže když jsem potom na ty výstavy chodil z těchhle snobských důvodů pořád, tak poněvadž jsem v podstatě citlivý chlapec, tak jsem najednou začal cítit, že tohle je opravdu dobrý a proč asi, a začalo to na mě působit, začal jsem se sám pokoušet o něco a ta snobárna ve mně probudila takový skutečně tvůrčí a přitom takový progresivnější potřeby se projevit.
0: Takže se hlavně tak zdokonaluje v tom vnitřním pocitě však.
1: Takže zase, jestliže zvlášť u mladého člověka, jako když jako cítím, že předstírá, jako že tomu rozumí a že se mu to líbí, ale vidím, že ještě zatím nic není, tak se na něj vůbec nezlobím a říkám si, je na dobrý cestě. Doufejme, že vydrží a že jednoho dne prokoukne a bude to. Je to daleko lepší než ty, který vůbec nenapadne se o tyhle ty věci zajímat.

dědeček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

na měsíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

mrknout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček.

0: život si vemu, protože nemám klid.
1: Semafor se stal hlavní životní scénou Jiřího Suchého. Jeho tvorba se ale nikdy neomezovala pouze na divadlo a písničky. Už původní profesí byl grafik a výtvarnému umění se věnoval po celý život. Psal také básně a prózu, věnoval se filmu, režíroval a hrál. Jeho životní cesta přitom začínala poměrně nenápadně. Narodil se v roce 1931 v Plzni, dětství prožil v Klatovech a později se s rodinou přestěhoval do Prahy. Právě tam se v 50. letech začala rodit jeho umělecká dráha, která nakonec výrazně zasáhla do podoby českého divadla i populární hudby.
2: Tvorivá osobnosť vášho razenia, ktorá kráča od úspechu k úspechu, sa musí stretnúť i s momentom, keď napríklad ľudia ho poplácajú po ramenách, ako hovoríte, a chvália a tak, a naraz zistíte, že vám chýba povedzme oponentúra. Chýba vám niekto, kto by vám povedal aj, že no moment, tak to bolo výborné, napríklad toto by som spravil ináč, alebo toto by som nerobil. Takých ľudí je tým menej, takýchto, myslím si, dosť cenných kritických ľudí, čím je osobnosť známejšia. Nestretnávate sa s takýmto niečím? A čo proti tomu robíte, aby ste, povedzme, neupadol do víru samých chváličov?
3: A do víry sám v sebe, že?
2: Ano.
3: Já mám jednu velikou kliku, jedno veliký štěstí, a sice, že moje žena, ty se nelíbí téměř nic ode mě. A když se jí něco líbí, takhle, když mě řekne, že se jí to nelíbí, tak jsem velice jako už ostražitej, ale ještě to neznamená, že to je špatný. Na to jsem přišel, poněvadž ona jako je velmi, velmi kritická. Ale když mě něco řekne, že se jí to líbí, tak to vím stoprocentně, že to je dobrý. To byly, já nevím, si vzpomínám třeba písení Jo, to jsem ještě žil, když jsem napsal, tak si to přečetla a říkala, tak teď si zase napsal jednou něco pořádného. A skutečně si myslím, že to je jednak písniček, který patří k těm jako nejlepším, co jsme s tím Šlitrem udělali. Takže ona, a ku podivu, ona, poněvadž se na to dívá s odstupem, já ji nikdy nezasvěcuju do toho tvůrčího procesu, jak si průběžně, vždycky až s hotovou věcí přijdu a řeknu, co tomu říkáš, tak, a ona mě řekne naprosto upřímně, poněvadž my si nemusíme nic jak si předstírat, tak mě řekne, co se jí nelíbí a proč se jí to nelíbí. Takže ona mě dělá, to je takový můj první kritik a velice ostrý kritik, a je to hrozně dobrý. Já vůbec mám radši, i když samozřejmě ty, co klepou na ramena, tak je to příjemný. Zase kdyby nebyli, tak,
2: no jistě, jistě.
3: Tak by člověk možná někdy upadl do malomyslnosti, ale mám radši takový ty lidi, kteří přijdou ovšem v dobré vůli pomoct a rozpitvají ty nedostatky. Někteří režiséři z kamarádů, třeba Jirka Menzel, jsou toho druhu, ty přijdou a vynadají mě za něco strašně.
2: A já vím, se dá poznat, že ako to kto myslí.
3: Ano, já vím, že to přesně to dělá ne proto, aby mě zesrabil, ano, jak se říká, ale aby mě upozornil, že je tam něco, co by se dalo odstranit a tak. Samozřejmě potom jsou takový, který velmi rádi přijdou říct nepříjemnou věc, poněvadž taky někdy se člověku něco nepovede, a teď cítím, jak jako u některých lidí, jak jsou spokojení a jak mě to tak naznačejí. Říkají, to se nepovedlo, že no. Když mě

jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme si připomněli osobnost Jiřího Suchého, který 1. října letošního roku oslavil 95. narozeniny. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Stanislav Hurdych. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v říjnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.

0: Festival Campfest už dávno nie je len slovenským festivalom. Chodí sem mnoho dobrovoľníkov z Českej republiky, aj mnoho účastníkov a účinkujúcich. Jednou z nich bola pani Kristýna.
1: My sme teraz aj v Prahe, ja som manželka pastora a zároveň worship leader.
0: Aký vy máte príbeh vášho života?
1: No ja som pôvodne z katolické rodiny, ale takový tý český, menej praktikující. A potom v 15 letech jsem začala přemýšlet o mojí identitě a otázky, co je po smrti. Jsem zpěvačka, chodila jsem tehdy do sboru a moje kamarádka chodila jenom na jedné zkoušky, jenom úterý a ve čtvrtek nechodila. A já jsem se jí zeptala, proč nechodí a ona řekla, já chodím na biblickou skupinku. Příště jsem šla s ní do církve a pamatuju si, že jsem seděla úplně vzadu. Bylo mi 15 let a koukala jsem se a potom byla výzva. Já si pamatuju doteďka, co jsem měla na sobě a pamatuju si, že když byla výzva a oni řekli, pojďte dopředu, že jsem si řekla, já dopředu nepůjdu a pak jsem stála vepředu. A změnilo to můj život. A nejenom ta modlitba samotná, ale i ta komunita. Já hrozně moc věřím církev a v komunitu věřících a pro mě je to srdcová záležitost církev.
0: Vy vedete teda společenstvo lidí k oslave Boha. Aké je to v Prahe a aké je to na Slovensku?
1: Česko je méně křesťanský, máme míň věřících a většinou, když lidi přicházejí, tak tady na Slovensku možná je potkáme někde na půli cesty, od Bohu už něco vědí. V Česku kolikrát se s Bohem setkávají úplně jako poprvé. Je potřeba s nima ujít mnohem delší cestu, ale o to je to krásnější. Takže my se snažíme, my jsme vlastně začali dělat tradiční křesťanství, ale v moderním stylu. Pro nás bylo důležité se stát církví, do které budou přicházet nevěřící lidi a vlastně do které se hlavně ty naši lidé, kteří tam chodí, nebudou bát pozvat svoje kamarády, svoje přátelé, svoje blízky. A to se nám, myslím, že daří. Každou neděli tam máme lidi, kteří jsou tam poprvé, kteří třeba poprvé vůbec přišli do církve. A často se to i děje tak, že lidi z jiných církví se vodí přímo k nám na poprvé svoje kamarády a pak je vezmou do svojí církve, což pro nás úplně skvělé. Slovensko je jiné prostředí, než máme doma. A já vždycky odjíždím z Campfestu s pocitem absolutní vděčnosti za to, jakou máme církev, jaké máme zázemí, jaký máme týmy a jak hrozně dobře se nám slouží vlastně u nás. Ale zároveň tohle to vnímám jako hrozně příjemný vidět různý věřící se sjednocovat pod jedním božím slovem a ať už jsme z jakýchkoliv denominace nebo církve, jsou tady katolíci, protestanti, tak vlastně společně dokážeme uctívat Boha a to se mi na jakýmkoliv festivalu a na Campfestu zvlášť líbí vidět tady tolik mladých lidí a tolik lidí vůbec, že víra je normální. Si myslím, že to hrozně moc hlavně těch mladých potřebuje vidět.
0: Hoci sa nám môže zdať, že nemáme veľa, stále sa môžeme podeliť o to, čo máme. Vyzýva k tomu Daniel Skokan, riaditeľ českej a slovenskej pobočky Krmte hladové alebo Krmte hladných.
2: Pomáhame hladovým lidem po celém světě, pomáháme církvím, aby v zemích, jako jsme my, Česká a Slovenská republika, ten západní svět, kde si to třeba neuvědomujeme, ale máme úžasný dostatek. Ano, máme kolem sebe chudé lidi, ale jsou lidé, kteří se modlí každý den modlitbu Otče náš, dej nám dnes náš denní chléb a nenachází na tu modlitbu ten den odpověď. A církev může být odpovědí pro tyhle lidi. Zprostředkováváme tuhle pomoc od pastora k pastorovi, od církve k církvi, tak, aby se pomoc dostala nejenom do velkých měst, ale na ty malé místa, do škol a siročinců, který provozují misionáři, kazatelé a křesťanský pracovníci z celého světa a často místní lidi, místní pastoři, kteří se nedokážou nedívat kolem seba, nedokážou zavřít oči nad tím, že některý lidi z jejich církve 3-5 dní třeba nejí.
0: Akou formou pomáháte? A kde, v kterých krajinách?
2: Pomáháme ve víc než 21 zemích světa, většinou jsou to ty nejchudší země, takže je to subsaharská Afrika, jsou to některé země v Tichomoří a v Jižní Americe nebo v Latinské Americe. Pomáháme ve školách, když je navštívím, tak je tam 8 000 dětí a kolem plotu jsou děti, kteří se dívají dovnitř a mají zavěšený ty svoje dětské prstíčky skrz ty oka toho plotu a koukají dovnitř a těší se, že jednou budou přijatý do podobné školy, protože v té škole dostanou snídani před školou a oběd po škole. A já jsem se ptal jedné australské misionářky takhle, co dělají ty děti o víkendu, když od pondělí do pátku takhle dostanou ve škole jídlo. A ona mi řekla, no těší se na pondělí, budou ohladu pouze dva dny a zase pak dostanou jídlo. Takže většinou, když začneme v takovéhle škole podporovat tu školu a tu misi tím, že dodáme ten jednoduchý potravinový program, což je jednoduchá rýže se sojovým granulátem jako náhrada masa, dehydrovanou zeleninou obohacené o vitamíny a minerály, tak aby to mělo nutriční hodnotu. To nasytí to dítě a zabezpečí vitamínama a minerálama na celý den. Jedna porce vyjde na 20 centů.
0: Kolko dětí denně takto přijme, keď chodí do té školy potravu?
2: Celosvětově je to teďka asi 674 tisíc dětí. Je to díky tomu, že za prvé křesťané mají velké srdce a za druhé díky tomu, že spousta místních křesťanů v tom třetím světě je ochotná jim sloužit a taky díky tomu, že ta jedna obědová porce stojí jenom 20 centů.
0: Robíte nějaké sbírky alebo jako formou se sbírají finance?
2: Máme bankovní účet v Česku, na Slovensku a v několika dalších západních zemích. Je to několik kanceláří celosvětově, hlavně v těch bohatších zemích, jako je Německo, Spojené státy, ale i Česká republika a Slovensko, jsme hrdí a velice štědří partneři. Někdy dokonce překonáme ve štědrosti i třeba německou kancelář. Není to soutěž samozřejmě, protože Bůh vidí každý malej dar, ale když vím, že za 10 euro nakrmím jedno dítě na celý měsíc ve školní den, mnozí z nás tohle zvládneme udělat. A některý z nás můžeme říct, že možná můžeme nasytit třeba 2, 3, 5 dětí. A někdy tohle málo, těch 10 euro prostě jednomu dítěti na druhém konci světa změní život. A my podporujeme nebo pozbuzujeme lidi i k tomu, aby třeba v pátek si to zkusili, že se vzdají svého oběda. A spoustu z nás dáme za oběd 10 euro. Někteří míň, někteří víc, ale spoustu z nás ano. A když se vzdáme toho oběda, tak pocítíme ten hlad, což inspiruje naši modlitbu úplně novým způsobem za děti, který tímhle způsobem hladoví, a současně posíláme vlastně jednomu dítěti jídlo na celý měsíc, což je fascinující, protože v každé škole, kde my zavedeme tenhle potravinový program, což je obyčejné risotto, který by nikdo z nás nejedl 20 dní za sebou. A ty děti mají ten druh hladu, že ho rádi snědí. V těch školách se zdvojnásobí až trojnásobí účast dětí ve škole, protože se stáhnou děti z těch prací na ulici a v prací na zemědělských a stavebních projektech, z té dětské práce. Tímhle se děti dostanou do školy, dostanou vzdělání a jejich dospělost potom znamená taky schopnost zaopatřit svoji rodinu. A jejich děti už potom můžou chodit dál do školy bez naší pomoci.
0: Milí poslucháči, v dnešnej Viere v živote vás na festival Campfest zaviedla Dagmar Mozolová. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026. Buďme